černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že jo? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pač já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 8:40 hodin, prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. Hned menšíku tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, tak já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutná o nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden dokonce to činitel napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej terpapír, já už nepoznám vůbec nic. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporom pát tak aspoň symbolicky a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor a hvízdl jsem do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, ví, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantě. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně krákytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růz potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne von. Tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovanek. Boženko, jak veselé vedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych pomalinku přešel k takovým těm věcem, o kterých bychom měli hovořit v té politice. To, co je zajímavé. Co bylo pozitivního?
2: Ano.
1: Víte, já mám hroznou radost, že je konečně podepsaná ta česko-německá deklarace.
2: To má pan mladý opravdu radost.
1: Ano.
2: On je ze Sudet.
1: To nevadí.
2: Jeho tatínek se ještě jmenoval Junge.
1: To si nemusel tady.
2: Byl u Stalingradu.
1: No co, otec byl turista, rád cestoval, tak se podívali do tohohle města, co je na tom, no.
2: S takovou cestovkou tam asi tak byl.
1: Nevím, myslím, že se to jmenovalo Wehrmachtur, nebo takhle. To není důležitý.
2: Ale jeho tatínek byl, přátelé, hodný Němec, já ho znal. To byl takový ten typ východního Němce, Enderáka. On tam střílel do vzduchu, říkal.
1: Ale ne, to není pravda. Táta byl u muziky.
2: Hrál na lehkej kulomet.
1: Prosím vás, z toho důvodu o tom nehovořím, jo. Já o tom hovořím z toho důvodu, že vlastně je to podepsáno, čili máme klid, i když jsou tam některé věci, které bych možná ještě doladil.
2: A už to začíná, zase není spokojený. Přátelé, ale já jsem tu německou otázku už jednou provždy vyřešil.
1: Ty?
2: Mám to vyřešeno. Jak to smest jednou provždy ze stolu navždy.
1: No.
2: Mám to krásně vymyšlený, přátelé. Já bych sem se Němcům omluvil.
1: Ano.
2: Já bych je sem pozval. Já bych je tady s náma nechal rok žít a ty pomažou sami zpátky, to bude kalup. To bude fofr. Ty se zastaví až v Olorimberg.
1: Proč o tom hovořím, přátelé? Hovořím o tom, že tohle byla první práce Senátu, jestli si vzpomínáte.
2: Ano.
1: Už se nám uzavírá legislativa, rozumíte, už to začíná fungovat. Bohužel jsme zjistili, že spousta lidí ani neví, co to ten Senát je. Já bych rád vysvětlil ten Senát, tak z nějak trošku...
2: No já bych to, přátelé, vysvětlil pregnantně, já to umím bezvadně.
1: Ty?
2: Jistě. Senát podle decemviri legibus scribundis... Čumíte, paní, co? Koukáte na latiníka. A je latinsky. Škoda, že nevím, co to znamená, ale... Hezky se to poslouchá. Scribundis. Takhle podle tohoto, má to být nějaký římský právo, takže podle tohoto římského práva, přátelé, je senát shromáždění nejmoudřejších a nejváženějších lidí ve státě.
1: No.
2: Teda v Římě.
1: Proč tam dodáváš tyhle bonmoty zbytečný, to bylo hezký.
2: Ano, u nás je to taky tak.
1: Teď je to v pořádku, ano.
2: Když, přátelé, i v tom Římě měli takový úchylky a excesy, třeba za císaře Kaliguly, zvolili senátorem jeho koně. Ano. Takže Římané měli v senátu koně. No a my jsme je trumfli.
0: Rádio

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v srdci ní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
3: No jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
2: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
3: ano,
2: říkala jste Sandokan.
3: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
2: No a co,
3: a víte, že
2: něco?
3: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
2: Mech?
3: Ano, mech.
2: Říkáte mech?
3: No jistě.
2: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
3: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
2: Moderní sportovní
3: jistě,
2: účes?
3: Ano.
2: No tak ten by mě možná slušel.
3: No jistě.
2: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
3: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
2: Cože?
3: Ještší hormony.
2: Ještší hormony?
3: Ještí. No.
2: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
3: Nebo
2: bych měl na hlavě bodliny,
3: ale taky ne.
2: Ale
3: to máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
2: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
3: No jistě.
2: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
3: No.
2: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
3: Yeah.
2: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
3: No,
2: a mouchy, že mi dají pokoj.
3: Yeah.
2: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
3: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
2: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje.
3: Ale
2: dokonce mi nedává,
3: ale
2: že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
3: Nerozumím.
2: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
3: No,
2: rozumíte,
3: no.
2: Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
3: Ale no tak.
2: No tak, je to prý ze švesté?
3: Ale ne,
2: já
3: no tak takovým řečem,
2: já, no.
3: Ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
2: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože no. Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
3: Proč?
2: Já na to prostě nemám. No. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
3: Až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
2: Ráno nebo večer?
3: Večer,
2: no.
3: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
2: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
3: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
2: No jo, no, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
3: No to
2: ne. Celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
3: No, počkejte,
2: čím budu rozdávat.
3: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
2: Po půl hodině.
3: A ležíte na břiše. To je jedno, na které straně, jo?
2: Já myslím.
3: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
2: Dešťovou vodou.
3: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
2: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
3: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovali. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
2: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
3: No, samozřejmě.
2: Víte co?
3: A jak ráda.
2: Já radši zůstanu plešatý.

0: Čár.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Poté se muzikant jeden říká, tyva, tak jsem natočil životní album.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101,1.

0: mamy, a kup si za to nejaký pozemky. Vypravuj mi niečo o tej Americe.
1: Jo, v Americe. Tak v Americe tam mají domy po schodí nahoru a to sami mají do země. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, ale mě to nepovolili, jak si kvůli základům, páč kdyby jsme bývali kopali základy, tak jsme se dostali do toho, do Japonska. Co je zajímavé, že mám domovníka Japonce, poněvadž on to má ze spoda domů blíž.
0: A co dělá bratranec?
1: Bratranec? Tak ten umřel. Měl strašlivou smrt, on se utopil v mlíce. On měl velký kravinec, tam měl hodně krávy a tak a svažovali mlíko v takovým velikým kotli obrovským. On tam šel na kontrolu, uklouz, spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škraloup.
0: Chudák jeho žena, to muselo ale sebrat, co dělá.
1: Jo, žena, ta taky umřela. Ta se upidlovala. Jo, upidlovala se to říká. Bratranec Anton jí koupil prádelnu a ona chtěla hodně dělat jaksi. Dělala i mrvére, teda i v noci. Pidlovala taky přes čas a strčila si rukce do válce, vyšla na druhou stranu potom jako límec a teď tam nosí jeden na krku.
0: A co sestra?
1: To víš? Jo, ty to nevíš. Ona taky umřela. To byla ředitelka zoologické zahrady. Ona krmila krokodila, dávala mu k žrádlu játra, krokodil se rozumí, to je divočák, že jo, jak je, ona se ohlídla a uchousí až u holínek.
0: To jsou teda ty děti úplní siroci.
1: Jo, a to víš, že ty děti taky umřeli?
0: To teda nevím.
1: No ty vzal vítr, oni šli ráno do školy, přišel ten tlustej, hnusnej, silnej vítr a pšššš, děti pryč a našli po nich jen penál.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se, já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče. A ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká, pane, pojďte sem, pa, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá, pane, pa, co je? Pa, proč pláčete? Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá, no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co, jako to šlo za mlada. Pa, ale co pak toto jde pořád, to je v pořádku, ale já si za živýho boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pá, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
1: Já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí.
0: Pane, ještě teda, když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterým teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč, takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. Pa, jo, v kterým? Pa, Ježíš čověče, je tom na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten, vám myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Vám myslíš Blaník, pa, Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím, no, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá teda, pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně, teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řekl, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Takže ono to je...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A to bylo ještě dávno, jak nastala tady ta dráha, ta štrejka, jak se povídá. No tak kdo tam znal, kdo u nás znal jízdní rád, pravda. Ještě dneska, když do toho někdo, a já, tak se v tom nemůžu vyznat, co měte. Stáli tam jeden dědáček tady na nádraží, dojel vlak od Veselí, dojel vlak od Vrbovců, vyvexlovali se. Ten výpravčí se dívá, pak dědáček, myslím, jim nedojel někdo. Za chvíli dojeli zas dva vlaky, povídá, běž se optat toho dědáčka, co tam stojá. Že snad někde jedu, no to není možné, že by ho neviděli. Dědáčku, povídá ten výpravčí, vy tady co stojíte, někoho čekáte? Ne, já čekám na vlak. Aha, a však už jeli 4 od rána. No vím, však naši mě poslali na ten 5. vlak, však to čítám. Jsem si tak vzpomněl, když si tetička Anka krmili hůz. Však víte, jsme všetci z dědiny, jak se krmí hůz, pravda? Láduje se i to do toho zobáka šlíšky. Anebo turkyňu. A tak ládovali a velice jich šípala. Podporu jedna no. Představte si, na sílu na moc tak pchat do zobáka. To je, jak by nám slivovicu tak žgal na sílu na moc. Hned ji aj vyplácali na místě. Nachopujete se tam sousedů Francek, povdá, co děláte, teti? Krmím husa, nevidíš ty trůbo? Velice mě štípe, už pakuj. Francek povdá, však lesti vás tak moc štípe, tetičko, obráťte opačně, zkuste to opačně. No, však to víte, aj ta modernizácia, teda jak došla na dědinu, začíná od toho najmenšího. Od pioníra. Já byste mysleli ode mě. Od pioníra. Než to došlo po ty trabanty, pravda. No, to máte tak, pravda. Lidé to tak neznali, stříčky. Když si to aj koupili, moc jste ho nevěděli. Vytlačili to ven, strýc Tomáš. Povídají, vši to opravují. V dědině nikdo není. Všechno je po fabrice a po práci. Francek se jim smí, povídá. Tati, jsi zvědavý. Co jsi zvědavý? Moc jste ho nevěděli, pustili benzín a už se potom šlapali, už to hnětli. Tak jak morák po kyanici. Franta povídá, tati, ty to nemáte nacupované. Po co brbleš, já to mám zaplatené, ty trůby. Ty jenom zavři hubu, jak to roztočím, aby ti tam nějaký šroubek do ní nevletěl. Prý to ještě není dobře poutahované. Podarilo se jim to konečně našlápnout, teda dýmu a smradu, ani se nevědělo, z koho to jde. Naraz. A šrotovali to nadol po dědině. Naházali tam rychlosti a kerteple do sklepa, ale v tej van dojel autobus v kordárně a ľudia, jak sa vyvalá z toho autobusu, tak to sa ten štato sformuje na jeden chodník, na druhý, tak to ide jak šíra silnicu. Starý oči vyplevšené, povedajú, hej, ľudé, provoval, utekajte preč z tej silnice. Aj z tej príkopy preč, protože ja ešte presne nevím, kady pojede.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí, já nezapomínám. 10 let, jak půl hodina,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte. Vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, kdy tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
1: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Správně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení, teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano. Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko, naložený do novin jako pokurka do háku. To už já se z toho zblázním,
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
2: I think they can make it a better place.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Majitelé psů by jim po každé letní procházce měli důkladně zkontrolovat tlapky. Zejména ve městech se totiž daří ječmenu myšímu, jehož osiny se do kůže zvířat mohou snadno zabodnout. Pes je dokonce může i vdechnout. Pokud však osina pronikne do těla a začne jim putovat, může způsobit vážné komplikace.
0: Co se děje v kraji?
1: Další provozní soubor autobusových linek v kraji Vysočina převzal nový dopravce. Po zahájení provozu na Pelhřimovsku začala společnost ČSAD autobusy České Budějovice jezdit také na Humpolecku. Jde o výsledek otevřených soutěží na desetiletý provoz autobusových linek. Návštěvníci pláže na Sicílii zažili velké překvapení. Moře vyplavilo balíky plné peněz, které tam vyhodila posádka motorového člunu. Případ vyšetřuje italská policie, která má podezření, že více než 600 tisíc eur v balíčcích pochází z trestné činnosti.
0: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace do 18 let v generálce na prestižní turnaj Hlinka Grécky Cup deklasovala v Edmontonu domácí Kanadu 6-0. Do turnaje Češi vstoupí dnes ve 21 hodin proti Američanům.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loutký, ať se skvěle poslouchá.
0: Rádio Jihlava, 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Ano, o víkendu bylo hodně horko, ale možná jste byli v zoo.
2: Zoo Jihlava otevřela nový výběh pro karakaly a pouštní kočky. Návštěvníci zoo Jihlava si nově mohou prohlédnout pouštní kočky a karakaly ve venkovním výběhu. Nová expozice za téměř 10 milionů zlepšila podmínky pro chov obou druhů a umožní lidem zvířata častěji pozorovat. Venkovní výběh o ploše přibližně 120 čtverečních metrů je situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Venkovní expozice v blízkosti výběhu žiraf přímo navazuje na vnitřní objekt pro divoké a pouštní kočky, má zlepšit životní podmínky chovaných zvířat. Stavět se začalo loni v listopadu. Stavební práce skončily asi před měsícem. Výběh bylo ale ještě nutné připravit, osadit rostlinami a doplnit kmeny a kameny. Návštěvníci by měli mít zejména s plachými pouštními kočkami trpělivost. Pravděpodobně jim bude nějakou dobu trvat, než si na nový výběh zvyknou a budou v něm k vidění. Přejeme hezké prázdniny.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Pěkný den přeje Rádio Jihlava a pojďme se podívat na dnešní 3. srpen. Rok 1492 to Kryštof Kolumbus vyplul z jeho španělského přístavu Palos Palos na svoji první objevitelskou výpravu. A v roce 1778 v Miláně bylo otevřeno divadlo La Scala. Rok 1857 na přednášce pro francouzské výrobce alkoholu zveřejnil Louis Pasteur ucelený soubor poznatků o kvasinkách a mikrobech, čímž de facto založil nový vědecký obor kvasné chemie pro moderní potravinářství. A ještě rok 1958 atomová ponorka Nautilus dosáhla jako první plavidlo severního pólu. Pojďme se podívat také na dnešní narozeniny. V tento den roku 1925 se narodil herec Limonádový Joe Karel Fiala a v roce 1947 zase herec Vítězslav Jandák. No a ještě pojďme do roku 1963. To se narodil právě dnes James Hetfield, zpěvák skupiny Metallica. Rádio Jihlava přeje hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Muzeum rekordů v Pelhřimově se rozrostlo o další unikátní kus. Jedná se o plně funkční drátovanou loutku Hurvínka, který letos slaví sté narozeniny. Loutka měří 37 cm. Tato novinka byla zapsána do České knihy rekordů. K její výrobě autor spotřeboval 380 metrů černého drátu, 81 metrů drátu měděného a 62 metrů pozinkovaného drátu. Oči tvoří dvě skleněné ručně malované kuličky. Práce na loutce, jejíž součástí je i tradiční dřevěný kříž, který umožňuje její pohyb pomocí vodících provázků, trvala desítky hodin. Toto ojedinělé stvárnění jedné z nejznámějších loutek na světě je vystaveno v Muzeu rekordů, a to v expozici s příznačným názvem Zlaté české ručičky.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Hezký den, tady jedna pořádná otázka na děti, na naše zlatíčka. Holky a kluci, proč si právě holky lakují nehty?
2: Aby jsme byli hezký a elegantní.
3: Abychom byli krásný, abychom se klukám líbili, abychom se s nima mohli oženit.
4: Aby jsme byli hezký modelky.
5: Holky si lakují nehty, aby byly krásný a klukům se líbily, když se budou ženit.
6: Aby byly moderní a kdyby šli třeba do nějakého divadla a neměli by lakinu, tak by nebyly moderní. A vy máte taky laky.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké ráno. Od srpna nabývá účinnosti novela zákona, která seniorům umožňuje, že mohou ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, jež museli vrátit státu. Debatuje se i o tom, že by lidé místo do cenných papírů mohli investovat do různých tuzemských projektů. Peníze ze spoření by tak mohly pomoci třeba s výstavbou zdravotnických zařízení.
0: Co se děje v kraji?
1: Větrný Jeníkov pracuje na studii obnovy části zámku, ve kterém sídlí i obecní úřad. Z prostor levého křídla chce mít i kulturní sál, který obci chybí. Hrubý odhad nákladů je 20 milionů korun. Zámek obec od loňských Vánoc pravidelně zpřístupňuje veřejnosti. Do České republiky se blíží polník jasanový, jeden z nejvíce nebezpečných škůdců evropských jasanů. V červnu byl spatřen v Maďarsku a na Slovensku. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto vyzývá veřejnost k hlášení podezřelých nálezů. Jeho kovové modrozelené tělo měří 8 až 14 mm.
0: Sport.
1: Skokan na lyžích Roman Koudelka se i ve druhém závodě letní Grand Prix dostal do nejlepší desítky. Na sobotní pátou příčku, která byla jeho nejlepším výsledkem v tomto seriálu od roku 2018, v polské Visle navázal sedmým místem. Od stupňů vítězů ho dělilo téměř 8 bodů.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loucký, dobrý den.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Vyplašený zajíc běhal po polích. A pak našel smrt v pažích tetovaných, kočovali ulicí.

0: these beautiful things that I've got. Kam na Jihlavsku.
1: Pojďme na výstavu proměny Stříbrného domu v Jihlavě. Tato výstava probíhá celé prázdniny až do 31. srpna. Jedná se o fotografie z rekonstrukce a přední. V roce 2024 byl Stříbrný dům otevřen veřejnosti. Myšlenka dům opravit vzešla z projektu věnovaného plošnému průzkumu desítek měšťanských domů. Výběr padl na tehdy dobře prozkoumaný a prázdný dům. Očekávání, která obnově předcházela, byla neobvyklá a do jisté míry neopakovatelná. V průběhu stavby se s novými zjištěními dílo vyvíjelo a diskuze o přiměřenosti toho či onoho pokračovala. Dnes je tomu už 2 roky a dům se plní životem. Otevřeno je denně a vstup je zdarma. Hezké ráno. Kam na Jihlavsku?

Hezké pondělní ráno s datem 3. srpna 2026 přeje právě teď Rádio Jihlava. Podíváme se rychle do kalendáře. Dneska v pondělí je tam Miluše. Tak všem Miluškám všechno nejlepší a hrajeme a posíláme další hit na Rádio Jihlava. Příjemné vstávání a hezký

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. Stavba školky s vývařovnou bude stát přes 300 milionů korun. Areál se školkou by měl být hotový v roce 2029. Pokud to půjde, stavbaři by chtěli práce stihnout do podzimu 2028. Pro děti zbourané mateřské školy jsou připraveny dvě třídy v objektu střediska Tempo. Tyto třídy budou sloužit, než bude postavená nová školka, pak bude prostory znovu využívat středisko volného času. Nová vývařovna bude kromě mateřské školy sloužit i městské základní škole, soukromým školám, pečovatelské službě a domovu důchodců se stolůžky, které by měl v Polné podle uzavřeného memoranda postavit kraj Vysočina nejpozději do roku 2032. Hezký den přeje Rádio Jihlava.
0: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Ano, dnešní pondělí s datem 3. srpna a před námi celý týden, ale ještě také dnešní celý pondělní den, a tak právě teď pro vás máme motto pro dnešek. Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu. Mějte se moc hezky, ať se skvěle poslouchá a hezký den, dobré ráno, to vám přeje od mikrofonu Rádia Jihlava Zbyněk Loucký.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Majitelé psů by jim po každé letní procházce měli důkladně zkontrolovat tlapky. Zejména ve městech se totiž daří ječmenu myšímu, jehož osiny se do kůže zvířat mohou snadno zabodnout. Pes je dokonce může i vdechnout. Pokud však osina pronikne do těla a začne jim putovat, může způsobit vážné komplikace.
0: Co se děje v kraji?
1: Další provozní soubor autobusových linek v kraji Vysočina převzal nový dopravce. Po zahájení provozu na Pelhřimovsku začala společnost ČSAD autobusy České Budějovice jezdit také na Humpolecku. Jde o výsledek otevřených soutěží na desetiletý provoz autobusových linek. Návštěvníci pláže na Sicílii zažili velké překvapení. Moře vyplavilo balíky plné peněz, které tam vyhodila posádka motorového člunu. Případ vyšetřuje italská policie, která má podezření, že více než 600 tisíc eur v balíčcích pochází z trestné činnosti.
0: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace do 18 let v generálce na prestižní turnaj Hlinka Grécky Cup deklasovala v Edmontonu domácí Kanadu 6-0. Do turnaje Češi vstoupí dnes ve 21 hodin proti Američanům.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Jihlavská vysoká škola potřebuje podle rektora další magisterské programy. Více za okamžik, teď už další hity.

výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Alespoň to řekl Horák, kterému v pátek začalo druhé funkční období v čele jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. O post rektora se znovu ucházel i proto, aby dokončil záměry z předchozích let. Teď už

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, proč jezdí v Brně šalina? Nejspíš jde o zkomolení německého ekvivalentu Elektrischeleine. Zlý jazykové lidové etymologie ovšem podsouvají výklad Scheißeleine, tedy doslova pokálená linka. Tak prý zvaná podle výkalů lemujících původně koně s přežnou dráhu. Tak teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolely ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz. Súbeme na radio.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Ladíte Rádio Jihlavám, na Vysočině se města v posledních 4 letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. Počet nájemních městských bytů se ve městech zvýšil nejvýše o desítky. Podstatná část je pro seniory v domech s pečovatelskou službou. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
3: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Kauza desítek tisíc nelegálních migrantů, převážně Maročanů, kteří vtrhli do španělské Seuty, znovu otevřela debatu o evropské migrační politice. Někteří politici, včetně českého premiéra Andreje Babiše, požadují vyloučení Španělska ze Schengenu a posílení bezpečnosti. Opoziční politici navrhují pro nelegální migranty přísnější postihy, včetně doživotního zákazu vstupu do Evropské unie.
0: Co se děje v kraji?
1: Nemocnice Třebíč pořídila pro péči o novorozence nové vyhřívané lůžko s fototerapií a vyhřívanou podložkou, včetně kompletního příslušenství. Přístroj za 320 tisíc korun bude sloužit k péči o novorozence a kojence, u kterých je potřeba zajistit tepelný komfort nebo léčbu novorozenecké žloutenky. Návštěvníci pláže na Sicílii zažili opravdu velké překvapení. Moře vyplavilo balíky plné peněz, které tam vyhodila posádka motorového člunu. Případ vyšetřuje italská policie, která má podezření, že více než 600 tisíc eur v balíčcích pochází z trestné činnosti.
0: Sport.
1: Sára Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xinyu udolala 6-3, 4-6 a 7-5 a čeká ji Polka Iga Świąteková. Bývalá světová jednička, která je nasazená jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, hladíte Rádio Jihlava. Rouchovany zrekonstruovali historickou školu v místní části Šemíkovice. Více za okamžik.
0: Rádio Jihlava. 101.

Ladíte Rádio Jihlava. Rouchovany zrekonstruovali historickou školu v místní části Šemíkovice. V budově s učitelským bytem prožil dětství třeba i básník Vítězslav Nezval. Obec do památkově chráněného objektu, který ještě čeká kolaudace, investovala asi 16 milionů korun. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: Rádia Jihlava v jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Co za chvíli, teď už další muzika.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: последний, а свет се точи.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Začalo to nedoručeným balíčkem, skončilo předáváním půjčených peněz kurýrům na různých místech v Česku. Žena středního věku z Olomouce uvěřila historkám podvodníků. Neodradilo ji ani to, že nemluvili dobře česky a banka ji opakovaně před výběrem peněz varovala. Celkem podvedená žena přišla o 600 tisíc korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Hasiči včera dopoledne zasahovali u požáru v domě s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Podle hasičů hořely potraviny na sporáku v kuchyni jednoho z bytů. Jeden člověk se nadýchal kouře a skončil v nemocnici. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat zítra.
0: Sport.
1: Finálové zápasy tenisového turnaje mužů a žen ve Washingtonu se kvůli počasí dohrají až dnes. Včerejší program nabral vinou bouřek už před začátkem tříhodinové zpoždění a duel o titul mezi Američankou Jessicou Pegulaovou a Alexandrou Ealaovou z Filipín pak musel být za stavu 6-4, 1-2 pro domácí tenistku kvůli dešti přerušen.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje vám všem Fugas. Je lehce po 11. hodině, taky máme dneska už 3. srpna, ale v pohodě druhá polovina prázdnin stále ještě teprve před námi. Každopádně je po víkendu a před námi je také další pro někoho pracovní týden. Tak zpět k dnešku, co vás všechno čeká, co vás nemine. Opět v první řadě na servíru písničky, taky si řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby, namátkou třeba, proč se nám v létě zahřívají telefony, nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek nebo narozeniny. A bude to samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak si na to všechno počkejte, já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a my se teď můžeme společně podívat do světa hudby, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Přesně 8 měsíců uplynulo od posledního pražského koncertu Rybiček 48 ve Fóru Karlín, na kterém kutnohorská kapela pokřtila nové album a oslavila své narozeniny. Prague Open Air letos slaví 7. sezónu a některá jména se v jeho

0: Rádio Jihlava. Rádio
1: Jihlava. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe.
0: Některé písně z lidoví předávají se z generace na generaci, až se po čase zapomene na to, kdo je vlastně vůbec složil a spopularizoval. Honza a František Nedvědovi se v naší hudbě stali velikým pojmem 80. a 90. let a nyní se jejich skladby vracejí zpět do módy a dokonce vycházejí i na vinilu.
1: Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe.
0: Rádio Jihlava.

0: Rizomandis.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava. 100.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena?
2: Vůbec!
1: Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: Jste dobře naladěni a to na vlny 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava s Fugasem. My se teď podíváme na to, kdo dnes, čili 3. srpna, slaví svátek. Jsou to Miluše, Jerguš, Myrtil s měkkým i, Myrtil s tvrdým i, Auricián a to je všechno. Tak přejeme všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné poledne. Unikátní druh keramiky, loštický pohár, který se vyráběl od konce 14. století do poloviny 16. století v Lošticích na Šumpersku, se objeví na poštovní známce. O zařazení motivu na poštovní známky požádal Olomoucký kraj Ministerstvo průmyslu a obchodu již loni. Souhlas obdržel v těchto dnech.
0: Jihlava aktuálně.
1: Lékaři a další odborní pracovníci nemocnice Jihlava zaznamenali významný úspěch v rámci každoročního oceňování publikační a přednáškové činnosti. Ocenění potvrzuje vysokou odbornou úroveň zaměstnanců nemocnice, jejich aktivní zapojení do vědecko-výzkumné práce i sdílení zkušeností na odborných konferencích doma i v zahraničí. Pokud stát sklouzne k dlouhodobému deficitu, politická reprezentace, tedy prezident, viceprezident, ministři, státní tajemníci, poslanci a senátoři, již nebudou dostávat plat. Tento zákon navrhuje argentinský prezident Javier Milei a tvoří jádro balíčku reform nazvaný Grilliette Fiscal, v překladu fiskální pokuta.
0: Sport.
1: Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dříve Hamzová, obdržela v Minnesotě smlouvu do konce sezony WNBA. 24-letá česká rozehrávačka, která se nedávno vdala, dosud nastoupila ve své premiérové sezóně v WNBA do 15 zápasů.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a pohodový poslech z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. No a samozřejmě také dobrou chuť, pokud nám teď oběd dáte. Já teď přicházím s dalším receptem a dneska to bude pomazánka z pečených vajec s balkánským sýrem. No, tak si na to počkejte, čeká vás to už za chvilku. No a mezi tím další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Vítejte při poledním poslechu Rádia Jihlava. Já mám pro vás připraven recept. Dneska si řekneme, jak se dělá pomazánka z pečených vajec a balkánského sýru. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Menší zapékací misku potřeme olivovým olejem, doprostřed položíme balkánský sýr v celku a kolem něj pak rozklepneme vejce. Pečeme při 180 stupních 10 až 15 minut, pokud vejce prostě nestuhnou. Misku pak vyjmeme z trouby, opepříme, balkánský sýr rozmačkáme a všechno dohromady promícháme. Namažeme na chleba nebo na topinku.
1: Já jsem topinkář, místní ruka zákona.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě teď je pro vás připravena nová pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
0: Boženo!
2: No?
0: Musím se ti s něčím přiznat. Byl jsem ti nevěrný.
2: Jo, já tobě taky.
0: 1. apríl.
2: Já 9. září.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte rádio Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Máme dneska pondělí 3. srpna.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Přeřívá se vám telefon? Nejhorší kombinace je totiž, když zapnete navigaci a zároveň nabíjení a to všechno ještě k tomu na slunci. Stačí nechat mobil pár minut na přímém slunci, zapnout navigaci, připojit nabíječku a během chvilky jste úplně mimo. Displej vám může ukázat varování o příliš vysoké teplotě. Telefon automaticky stlumí jas, zpomalí výkon, přestane se nabíjet nebo dokonce v krajním případě úplně vypne. To ale není porucha, je to jenom ochrana od výrobce právě před přehřátím.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Na další závadný druh paštiky pocházející z hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku upozornili v pátek hygienici. Spolu s veterináři varují před konzumací vepřové paštiky s mandlemi a nově i vepřové paštiky se zeleným pepřem. V obou druzích se mohou podle nich objevit bakterie produkující zdraví škodlivý jed botulotoxin.
0: Co se děje v kraji?
1: Větrný Jeníkov na Jihlavsku pracuje na studii obnovy částí zámku, ve kterém sídlí i obecní úřad. Z prostor levého křídla chce mít i kulturní sál, který obci chybí. Hrubý odhad nákladů je 20 milionů korun. Zámek obec od loňských Vánoc pravidelně zpřístupňuje veřejnosti. Na prohlídky přicházejí lidé z celého Česka. Americký ministr zdravotnictví Kennedy mladší vyzval rodiče ve Spojených státech, aby nechali své děti očkovat proti spalničkám. Dlouhodobý odpůrce vakcín tak učinil v době, kdy počet nakažených v zemi zbořil 35-letý rekord. Americké úřady letos zatím evidují 2371 lidí nakažených spalničkami.
0: Sport.
1: Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupní částkou 30 milionů eur se stal třetím nejdražším českým fotbalistou.
0: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
0: Jsme tady s vámi.
3: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na fotbalistu Cristiano Ronaldo. No, tak podrobnosti si určitě nenechejte ujít, čekají vás už za chvilku. A mezi tím další hit, pro vás už příjemný poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Keci nebo pravda? Cristiano Ronaldo má prý po svatbě. No a ženský mají po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Vítejte v bulvárním okénku. Svět showbiznisu a sportu se šíří, v něm spekulace o tom, že se legendární portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo oženil. Pozornost médií i fanoušků vzbudil údajný svatební formulář, který unikl na veřejnost a poukazoval na konání obřadu během prvního srpnového víkendu. Slavný útočník zasnoubení se svou dlouholetou partnerkou Georgiou oznámil už loňském roce po 9 letech vztahu. Konkrétní datum však dosud držel v tajnosti.
2: Tak to

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozhodnout,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Jo, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. V Průmyslové ulici se od jara staví první část nové cyklostezky R09. Po dokončení nabídne bezpečnější cestu průmyslovou zónou a pro cyklisty by se měla otevřít letos na podzim.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte pondělní vysílání Rádia Jihlava dneska zda ten 3. srpna. Čas je ovšem neúprosný a my už jsme opět u konce našeho prvního dnešního společného setkání. Naopak připravena už je moje kolegyně Katka, aby vám dělala společnost v následujících 2 hodinách. No a já se sem vrátím v 16 hodin. Tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji vám pěkný den. Kauza desítek tisíc nelegálních migrantů, převážně Maročanů, kteří vtrhli do španělské Seuty, znovu otevřela debatu o evropské migrační politice. Někteří politici, včetně českého premiéra, požadují vyloučení Španělska ze Schengenu a posílení bezpečnosti. Opoziční politici navrhují pro nelegální migranty přísnější postihy, včetně doživotního zákazu vstupu do Evropské unie.
0: Co se děje v kraji?
1: Nemocnice Třebíč pořídila pro péči o novorozence nové vyhřívané lůžko s fototerapií a vyhřívanou podložkou, včetně kompletního příslušenství. Přístroj za 320 tisíc korun bude sloužit k péči o novorozence a kojence, u kterých je potřeba zajistit tepelný komfort nebo léčbu novorozenecké žloutenky. Návštěvníci pláže na Sicílii zažili opravdu velké překvapení. Moře vyplavilo balíky plné peněz, které tam vyhodila posádka motorového člunu. Případ vyšetřuje italská policie, která má podezření, že více než 600 tisíc eur v balíčcích pochází z trestné činnosti.
0: Sport.
1: Sára Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xingqiu udolala 6-3, 4-6 a 7-5 a čeká ji Polka Iga Świąteková. Bývalá světová jednička, která je nasazena jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: Rádio Jihlava 101.1.

Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Plná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí z kraje měsíce. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Rádio Jihlava, další hity a tak víc o tom, že v jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zmíře nízkým, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. V jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029. Farnost na ně dostala dotaci. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Začalo to nedoručeným balíčkem, skončilo předáváním půjčených peněz kurýrům míst v Česku. Žena středního věku s olovým hudebníkem Glennem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat zítra.
0: Sport.
1: Finálové zápasy tenisového turnaje mužů a žen ve Washingtonu se kvůli počasí dohrají až dnes. Včerejší program nabral vinou bouřek už před začátkem tříhodinové zpoždění a duel o titul mezi Američankou Jessicou Gulaovou a Alexandrou Ealaovou z Filipín musel být za stavu 6-4-1-2 pro domácí tenistku kvůli ještě všem.
0: Jsme tak s vámi.
2: Rádio Jihlava, Katka s vámi přejí pohodlné kutí, na místě zbožné staré soukolovny postavil město Hrotovice společenský dům i kvistíly.
0: Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava. Vstupí po sérii.

dopoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Na místě zbourané staré Sokolovny postavilo město Hrotovice společenský dům. V sále pro 330 lidí se mohou konat i divadelní a filmová představení. V domě mohou být i výstavy. Přesídlila tam městská knihovna. Zázemí získali sportovci, kteří využívají sousední hřiště. Na stavbu za víc než 140 milionů dostalo město dotaci 70 milionů korun. Další dotaci využilo na úpravy okolí. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Přijme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: odpoledne na rádiu Jihlava teď v tom, co jsem naznačila. Jihlavská radnice pokračuje v přípravách na vybudování další části centrálního dopravního terminálu. V plánu tam je ještě stavba autobusového nádraží a protažení nynější silnice od Havlíčkovy ulice kolem terminálu směrem k Jiráskově ulici. Radní města teď schválili zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace. Stavba by mohla začít v roce 2028. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte pohodové odpoledne.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: way.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkné pondělí. Unikátní druh keramiky, loštický pohár, který se vyráběl od konce 14. století do poloviny 16. století v Lošticích na Šumpersku, se objeví na poštovní známce. O zařazení motivu na poštovní známky požádal Olomoucký kraj Ministerstvo průmyslu a obchodu již loni. Souhlas obdržel v těchto dnech.
1: Jihlava aktuálně.
2: Lékaři a další odborní pracovníci nemocnice Jihlava zaznamenali významný úspěch v rámci každoročního oceňování publikační a přednáškové činnosti. Ocenění potvrzuje vysokou odbornou úroveň zaměstnanců nemocnice, jejich aktivní zapojení do vědecko-výzkumné práce i sdílení zkušeností na odborných konferencích doma i v zahraničí. Pokud stát sklouzne k dlouhodobému deficitu, politická reprezentace, tedy prezident, viceprezident, ministři, státní tajemníci, poslanci a senátoři, již nebudou dostávat plat. Tento zákon navrhuje argentinský prezident Javier Milei a tvoří jádro balíčku reform nazvaný Grillete Fiscal, v překladu fiskální pokuta.
1: Sport.
2: Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dříve Hamzová, obdržela v Minnesotě smlouvu do konce sezony WNBA. 24-letá česká rozehrávačka, která se nedávno vdala, dosud nastoupila ve své premiérové sezóně v WNBA do 15 zápasů.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Krásné pondělní odpoledne vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugás, dneska je 3. srpna a my stále společně prožíváme pondělní odpoledne, no a Fugás vám z vln 101.1 FM přeje pěkný den. Já jsem opět připraven za mikrofonem provázet vás tím odpoledním a podvečerním vysíláním. Připraveny jsou pro vás především písničky, ale také informace, zábava a zajímavosti. Třeba si řekneme, že na Bulovku přivezli ženu s podezřením na ebolu. No, taky se dozvíte, kdo se v tento den ze slavných kdy narodil. Tak si počkejte určitě na podrobnosti. Jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: U ženy, která se do České republiky vrátila z Ugandy, se objevilo podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Záchranná služba z Hradce Králové ji v sobotu odpoledne ve speciálním biboxu převezla na infekční kliniku fakultní nemocnice Bulovka. Pravděpodobnost potvrzení nákazy je podle ministerstva zdravotnictví v tomto případě ale nízká.

0: Lečí. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V Průmyslové ulici se od jara staví první část nové cyklostezky R09. Po dokončení nabídne bezpečnější cestu průmyslovou zónou a pro cyklisty by se měla otevřít letos na podzim.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je 3. srpna a my se můžeme podívat do kalendáře, kdo ze známých a slavných se kdy v tento den narodil. Tak třeba hokejista Petr Zámorský, herec Vítězslav Jandák, herečka Karolína Baranová, ale taky třeba kytarista Metallica James Hetfield. No a pokud i vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek. Happy birthday to
1: you. Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Na další závadný druh paštiky pocházející z hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku upozornili v pátek hygienici. Spolu s veterináři varují před konzumací vepřové paštiky s mandlemi a nově i vepřové paštiky se zeleným pepřem. V obou druzích se mohou podle nich objevit bakterie produkující zdraví škodlivý jed botulotoxin.
0: Co se děje v kraji?
1: Větrný Jeníkov na Jihlavsku pracuje na studii obnovy částí zámku, ve kterém sídlí i obecní úřad. Z prostor levého křídla chce mít i kulturní sál, který obci chybí. Hrubý odhad nákladů je 20 milionů korun. Zámek obec od loňských Vánoc pravidelně zpřístupňuje veřejnosti. Na prohlídky přicházejí lidé z celého Česka. Americký ministr zdravotnictví Kennedy mladší vyzval rodiče ve Spojených státech, aby nechali své děti očkovat proti spalničkám. Dlouhodobý odpůrce vakcín tak učinil v době, kdy počet nakažených v zemi zbořil 35-letý rekord. Americké úřady letos zatím evidují 2371 lidí nakažených spalničkami.
0: Sport.
1: Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupní částkou 30 milionů eur se stal třetím nejdražším českým fotbalistou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, kde u nás platí zákaz koupání. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik, tak buďte s námi, buďte dobře naladěni a já vám všem přeji krásný poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před 2 týdny. Koupat se nedá dokonce ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Množství sinic zhoršilo v posledních dnech i vodu v domanínském rybníku, kde se voda ke koupání nedoporučuje.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena?
2: Vůbec!
1: Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne.
1: Policie Jihlava.
0: Problémová mladá bezdomovkyně z Plzeňska znovu v Jihlavě tropila výtržnosti. Tentokrát 29letá žena vulgárně urážela jednu z cestujících v trolejbuse. A ženu dokonce nakonec i fyzicky napadla.
2: Dělám Bikram jogu, jo? A já se peru po staru. Koušu až k chrábu.
1: Policie Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, já vám teď nabízím hudební rubriku Zadrak, neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Přesně 8 měsíců uplynulo od posledního pražského koncertu Rybiček 48 ve Fóru Karlín, na kterém kutnohorská kapela pokřtila nové album a oslavila své narozeniny. Prague Open Air letos slaví 7. sezónu a některá jména se v jeho

0: nosy. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Některé písně z lidoví předávají se z generace na generaci, až se po čase zapomene na to, kdo je vlastně vůbec složil a spopularizoval. Honza a František Nedvědovi se v naší hudbě stali velikým pojmem 80. a 90. let a nyní se jejich skladby vracejí zpět do módy a dokonce vycházejí i na vinilu.
1: Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe.
0: Rádio Jihlava.

0: Když něco, tak Allegro. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji vám pěkný den. Kauza desítek tisíc nelegálních migrantů, převážně Maročanů, kteří vtrhli do španělské Seuty, znovu otevřela debatu o evropské migrační politice. Někteří politici, včetně českého premiéra, požadují vyloučení Španělska ze Schengenu a posílení bezpečnosti. Opoziční politici navrhují pro nelegální migranty přísnější postihy, včetně doživotního zákazu vstupu do Evropské unie.
0: Co se děje v kraji?
1: Nemocnice Třebíč pořídila pro péči o novorozence nové vyhřívané lůžko s fototerapií a vyhřívanou podložkou, včetně kompletního příslušenství. Přístroj za 320 tisíc korun bude sloužit k péči o novorozence a kojence, u kterých je potřeba zajistit tepelný komfort nebo léčbu novorozenecké žloutenky. Návštěvníci pláže na Sicílii zažili opravdu velké překvapení. Moře vyplavilo balíky plné peněz, které tam vyhodila posádka motorového člunu. Případ vyšetřuje italská policie, která má podezření, že více než 600 tisíc eur v balíčcích pochází z trestné činnosti.
0: Sport.
1: Sára Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xingqiu udolala 6-3, 4-6 a 7-5 a čeká ji Polka Iga Świąteková. Bývalá světová jednička, která je nasazena jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, je stále 3. srpna. Máme taky lehce po 18. hodině a v tento den vám všem přeji příjemný poslech a společnost na Rádiu Jihlava nadále vám bude dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme, že pravěcí lovci lovili hlavně mamutice. No, tak si na podrobnosti určitě počkejte. Jinak přeji všem příjemný podvečer a posílám další zájtem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám z Vln rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Povíte, doba ledová je doba ledová, všude samý mamut.
0: V době ledové byli mamuti srstnatí z mnoha důvodů oblíbenou kořistí lovců v Eurasii a v Severní Americe také. Jediné zvíře poskytovalo totiž spoustu masa a tuku. Jeho kůže se dala použít na oblečení, z kosti a klů se daly vyřezávat nástroje, zbraně a sošky. No a největší kosti bylo možné použít jako stavební materiál na přístřešky a další stavby. Zajímavostí je, že zhruba 70% mamutů, jejichž kosti byly z nalezišť zkoumány, tvořily samice, zatímco jen 30% připadalo na samce. No jo, no, tenkrát se hold moc gender neřešil.
1: Co pak někdo ví, jestli se mamuti vařili nebo smažili?
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Keci nebo pravda? Cristiano Ronaldo má prý po svatbě. No a ženský mají po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Vítejte v bulvárním okénku. Svět showbiznisu a sportu se šíří, v něm spekulace o tom, že se legendární portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo oženil. Pozornost médií i fanoušků vzbudil údajný svatební formulář, který unikl na veřejnost a poukazoval na konání obřadu během prvního srpnového víkendu. Slavný útočník zasnoubení se svou dlouholetou partnerkou Georgiou oznámil už loňském roce po 9 letech vztahu. Konkrétní datum však dosud držel v tajnosti.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Yeah.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí, je 3. srpna a my se na toto datum teď půjdeme podívat do pražského Klementýna. Tak zatím nejtepleji bylo v tento den v roce 2013. Bylo 35,5 stupně. Nejstudenější 3. srpen byl v roce 1888. Bylo jen 10 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 20,5 stupně. Toliko vše pro dnešek, dámy a pánové, od Fugase na Rádiu Jihlava. Já vám přeji hezký zbytek večera strávený v poslechem Rádia Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Začalo to nedoručeným balíčkem, skončilo předáváním půjčených peněz kurýrům na různých místech v Česku. Žena středního věku z Olomouce uvěřila historkám podvodníků. Neodradilo ji ani to, že nemluvili dobře česky a banka ji opakovaně před výběrem peněz varovala. Celkem podvedená žena přišla o 600 tisíc korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Hasiči včera dopoledne zasahovali u požáru v domě s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Podle hasičů hořely potraviny na sporáku v kuchyni jednoho z bytů. Jeden člověk se nadýchal kouře a skončil v nemocnici. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat zítra.
0: Sport.
1: Finálové zápasy tenisového turnaje mužů a žen ve Washingtonu se kvůli počasí dohrají až dnes. Včerejší program nabral vinou bouřek už před začátkem tříhodinové zpoždění a duel o titul mezi Američankou Jessicou Pegulaovou a Alexandrou Ealaovou z Filipín pak musel být za stavu 6-4-1-2 pro domácí tenistku kvůli dešti přerušen.
0: Rádio Jihlava 101.1

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, zase tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si myslí byl.

jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít u okna kavárny Avion, koupím si pergamen na štěpec.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Počkej, zastav! Vykája! Ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď, napijem se, ale si panáka, pojď! Ne, pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevně, že mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď
2: já...
1: Vypojď nás,
3: dobře.
1: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
3: Pojďte.
1: Já si tě najdu.
2: No, jistě.
1: Třeba v Praze!
2: No, najdeme si ho.
1: Nebo v televizi!
2: Nemáme
1: čas, pojďte. Co ne? Taxíkem tam pojedeme,
2: no,
1: hotové.
2: Pojďme, to je jedno. Na to máme, jo?
1: Že se nezastaví, nebo... Kále! Ahoj!
2: Myslím, všichni dívají, pojďte.
1: Proč já nevím, není to hňupka, já?
2: A je, to víte, že je.
1: No co jsi, můžeš se krása napít, ne?
2: Posaďte se.
1: Ne ta slivovica.
2: Posaďte se.
1: Je. Škoda, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a říká, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, že no. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvláštní pokojíček pro Sex. A ten úředník mu řekl, koukejte, dokud budete platit pořádně svoje účty, tak my se vůbec nestaráme o to, co v pokoji děláte. Můžete mít jeden pokoj, klidně. A on řekl, ne, podívejte se, já bych to nežádal, ale on mě Sex v noci budí. A ten recepční mu povídal, to já mám stejný problém.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal: chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůd za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá: posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet? A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá: co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá: no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Jen neberte vážně, pochopitelně, bude by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, kdy si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ne. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužskými, ženské, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Pan Kutálek uvažuje, říká si. Tak nevím, mám jít do města autem, nebo mám jít raději pěšky. Pak si řekne, co, pojedu raději autem, páč, jak se znám, někde se zas ožeru a nebudu moc chodit. Panovák je zas jednou úplně zhulákanej a jeden dobrosrdečný policajt mu pomáhá jít domů až do bytu. Doma mu pak panovák říká, tak hejte, když už jste tady, tak vám všechno ukážu. Tak hejte, tohle to je moje kuchyň, tohle to je můj obejvák, tohle to je moje ložnice, tam paní v posteli, to je moje manželka a ten chlap, co leží vedle ní, to jsem já. Potkají se dvě a povídá ta jedna. Je, holka, ty máš nějaký kruhy pod očima. To máš to, že máš manžela ještě milence. A druhá říká, prosím tě, z toho to nemám. Víte, ty holomci se před spole a jeden na druhýho. V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Tondo, my teďko vstanem a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Taxikář jednoho veze a říká mu, hlejte, já vám řeknu jeden nový policajtský vtip. Ten říká, poslyšte, ale já vás upozorňuji, že jsem z ministerstva vnitra. Ten taxikář říká, to nevadí, já vám to řeknu pomalej. Do drogerie přijde zákazník, je tam fronta, tak křičí na prodavačku. Haló, slečno, já bych chtěl jen 4 kondomy, 4, prosím. Povídá jedna žena z fronty. Poslyšte, to musíte víc, prostě jako jeden tohle takhle křiče, to se můžete říct trochu potichu, ne? A on říká, je, Anka, to seš ty? Tak haló, 5 mě jich přineste, 5. Potkaj se dvě, povídá ta jedna. Představte si, paní Mlinková, ta holka Čuřinovic je teprve 15 a už je prej v jiným stavu. Ta druhá říká, prosím vás, co to jen do ní vjelo? Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce, hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty, kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. Přijde jen do lékárny a říká, tak prosím vás, tohle to je recept pro manželku a tohle je pro mýho nemocného koně. Ale prosím vás, ne, aby se to splet a vyměnil ty nálepky, aby se mě pak proboha nestal něco s mým koněm. Cara říká, Ici, musíme si nechat udělat do oken rolety. Na vchodě bydlí novej inženýr, mohl by se koukat, jak já se tady slíkám. Ici říká, víš co, Cara, nech ho jednou se kouknout, on si nechá udělat rolety sám, ušetřuje.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Tak já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu, já jsem viděl takovýho toho koně, co rozváží pivo, ten moudrej takovej, co jde, kráčející válenda, kráčející finský gauč, jo, bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mi přivedli k jednomu koni, říkají, ten nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal pořád. Já si říkal, no to je kuň svok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on prý vodání mouchy, je horko. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysadili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil k těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo, a ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo s ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jedinej z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se, pochopil, že nás půlka už jenom. A jedinej z těch zbývajících sedal do klusu, ale opačným směrem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, aby řekli židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo, je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená, a oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpe? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpe. To se vám líbilo, jo? Bohatý, velmi bohatý žid někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda. Říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně. No, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kon tam stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakle to všechno, zajede z autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu, všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, že jo, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazény, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří měli čerstvou zeleninu, že jo. Teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pánskej sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumerii, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, odevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a podvezme telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, protože já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odevřel, tak říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stole, říká, to bude ráno leknutíčko.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

schází, a snad to schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No, já pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost
2: všelijaký libůstky.
1: Dost
2: referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No, já myslím 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, jak se to uhád. Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: Ale to pak člověče, špatně. Já musím brát Nepromamát? No jo, abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A no to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějakej zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prizječný?
2: On prej byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím, no, hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým schocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídá, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahrál bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. A... Já pás ovce. Já pán, vy jste mě podfou, pane režisére. Teď tohle je druhý podfuk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, paž my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to JAMU, Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu, že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium, jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přespolní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel, půl hodinu. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. Úplně stejný. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panské lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, až my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, strýc Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl šestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop. On tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli, Sovákovi nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůra, oni pak... A čo to je drevokocůr, páno? Vám to mám Slovákům vysvětlovat? To je přece po vašem veverka, paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach. On prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba borůvky, baba tam zbírala borůvky a lekla se střílí, Johan utekla, tam on borůvky. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
0: Jednou jsem měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel.